Zastavil jsem se v Mexico City, abych tam na den, na dva schladil city, ukončil ty Juarezové. Podivnýho chlapa potkal jsem tam v metru v kožený čapce a v umělým svetru. Na dálku z něj bylo cítit plátno filmové. Asi to bude nějaký bandita, jenže moje paměť se stále ještě nechytá. Film o sedmi statečných běží mou hlavou. Odkud já jenom znám ten jeho výraz? Calverano, ne? Buenos Dias, odkdy pak jezdíš městskou dopravou? Víš, chlapče, povídá ten grázl, nejraději bych na něj jazyk vyplázl, ale poslouchal jsem, co mi odpoví. Víš, chlapče, přišla suchá léta, květ našeho řemesla pomalu odkvétá a z našich koní zbyly jenom podkovy. Jo, kdybych měl v rukou justici a malou policejní stanici,

Můj kolektiv dneska těžko schrastí práci, tancování v malém už se nevypláci, nestojí za námi odbory a tak. Ze světa teď sice přišlo dosti žrádla, ale když já byl na letišti, tak přistávala obinadla, a tak teď po večerech stojím v metru jako saniťák. Abych řekl pravdu, už si nevím rady, pomalu řídnou naše řady. A je nás vlastně stále míň a míň. Mnozí chlapci už přesluhují a mladí se těžko rekrutují. Náš život není jako spláten kin. Jo, kdybych měl v rukou justici a malou policejní stanici v rukou.

Calvera sice mluvil otevřeně, ale o to víc u mě klesal v ceně a moje srdce bylo brzy jako led. A moje žluč jako vzpěněná řeka, povídám Calvero, končita čeká. Jsem americký agent, pomodli se naposled. Jo, kdybys měl rukou justici a malou policejní stanici, v rukavičkách si mohl chodit po kraji. Teď jdeš tam a já jdu sem. Kdo z nás dvou dřív vydrancuje tuto zem? Teď jdeš tam a já jdu sem. Kdo z nás dvou dřív vydrancuje?

zadnice, ctihodný měšťanů z radnice. Hop hej, je veselo, pan kníže pozval kejklíře. Hop hej, je veselo, nezvítaní jsme hosti. Hop hej, je veselo, ač nedali nám talíře. Hop hej, je veselo, pod stůl nám hážou kosti. Nemáme způsoby knížecí, nikdy jsme nejedli telecí, spáváme na seně, proto vidíme život tak zkresleně a doufáme,

Lil vodu přes cedník, je z tebe nakonec mučeník, čekají tě ovace a potom veřejná kremace, rozdělají pod náma ohýnky a jsou z toho lidové dožínky. Kdo to je tam u kůlu, ale příliš si otvíral papulu, kdo to je u kůlu, porec za nás si otvíral papulu. Hop hej, je veselo, pan kníže pozval kejklíře, hop hej, je veselo, nezvítaní jsme hosti.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

háček. Dali mi v hotelu pěstí a já to zkusil jinak. Řekl jsem jim díky.

jsem jednou žil 40 let se ženou a dětma.

hřiště kopali jsme za tři rohy penaltu a kolena jsme měli odřená od asfaltu a místo tyček školní kabely. A hrálo se tak dlouho, dokud jsme věděli, když máma zavolala, už máš úkoly, tak si šel z placu, ať si hráli jakkoliv. To nebylo žádné taktické střídání, byl prostě čas na povinnosti a čas na hraní. A když padl gól, my řvali jako šílení. Faul byl faul, a kdo spadl na zem, ten byl mrtvý nebo těžce raněný. Výhra byla všecko a remíza se nebrala. Jo, to byly časy, kdy náma hlava malajka ve sputníku lítala. A svět byl veliký a život před námi. A svět byl veliký a život před námi. Balóny byly tak těžké, že dneska hrát s nima, tak vám to chlapi utrhne hlavu a i z ušima. A pionýr se do fotbalu příliš nemíchal. Někdo byl kvašňák, někdo šrojfa, někdo pospíchal. Dneska už na všechno jsou metody a systémy. To jenom my, volové, hráli jsme furt po zemi. Protože když to někdo napral vzduchem od nohy, hrozilo rozmlácení skleněné výlohy. A když padl gól, my řvali jako šílení. Faul byl faul, kdo spadl na zem, ten byl mrtvý nebo těžce raněný. Výhra byla všecko a remíza se nebrala. Jo, to byly časy, kdy náma hlava malajka ve sputníku lítala. A svět byl veliký a život před námi. A svět byl veliký a život před námi. Každý chtěl mít trenky s bílým pruhem u boku a všichni hnali jsme se bez hlavy do útoku. Nikdo se nevracel a brankář v bráně řval. Jsem tu sám, krucinál. Offsidy nebyly, bo neměli jsme rozhočí. A když se srazil hlavou, tak si znarval obočí. A když si fakt byl dobrý a uměl si kličky, tak tě vzali mezi sebe velcí kluci ze sedmičky. A když padl gól, my řvali jako šílení. Faul byl faul, a kdo spadl na zem, ten byl mrtvý nebo těžce raněný. Výhra byla všecko a remíza se nebrala. Jo, to byly časy, kdy náma hlava malajka ve sputníku lítala. A svět byl veliký.

Hudba, s kterou nejdál dojdeš. Radio Folk. Banana.

Kamelot poslední list prodává, kabáty límce zvedají. Zbývají poslední chvilky, to jenom na mě čekají, sotva vydechnout mě nechají. Už se hádají o drobné, myšky před očima běhají. To je těm holkám podobné, to je těm holkám podobné.

přemýšlet, jak zvástit komu, prozradit, že díky tomu mám radost, že jsem zůstal, jaký jsem. Přemýšlet, jak zvástit komu,

Je neděle a na chodbách to voní, rajsky a svíčkově, a taky zelím. Výfuky přehluší zvon, který z dálky zvoní, vaří se oběd, no a to je celý. Internát, život, penzion, 3 body paraboly, už 7 let tu není von a klouby věčně bolí. Manželství, pohřeb, samota a 3. dveře zprava, život se pěkně zamotá, to se tak někdy stává. Je neděle a babičky dnes vaří rajsky a svíčkově a taky z nudy. Rádia vyhrávaj a dechovkám se daří, 15x trubka, no a 1 dudy. Babička Majka jediná.

Je neděle a babičky se sluní rajsky a svíčkově a hrozně křehce. Z 30 pokojů dál česká duch na duní, babička Majka, ta ji slyšet nechce. Odlišný měla názory a to je velká vina, tak ji vyšoupli ze školy, strčili do kravína. Při každým slavným výročí dechovku do nic spali, snila, že se to otočí, nikdy ji nedostali, nedostali. Je neděle a babičky se mají rajsky a svíčkově,

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

ta se totiž vodou nedá smít. Samozřejmě Velinský ten neustále ruší, no tak žáci, no tak ticho klid. Jo, to byly zlatý časy v naší čtvrtý třídě, v lednu roku 45.

školník Jouza v modrým plášti ze třídy nás vyhnal, co nám přitom jenom dával men. Potom jsme se bavívali v skutku velkolepě, kor když ještě k tomu vypli prout. Kradli jsme si čepice a tašky v školním sklepě, i když jsme se tam sotva mohli hnout. Já vám řeknu, my jsme byli děti,

Nosili jsme v sáčku z plátna, co nám šili mámy, 10 kostek cukru, vaty kus. Školník Jouza v modrým plášti vždycky chodil s námi, pochodem vchod a poklusem klus. Ceduličku se svým jménem každej míti muší, kdyby spadla bomba na náš kryt. Povídal pan řidicí, ať napíšem, to tuší, ta se totiž krví nedá smít.

zas nemá doma nikde stání. Desítky důvodů si zháním, už abych na cestu sedal. Pelikán křídly zamával, vítr je příhodný a stálý, za námi slunce mosty pálí, tak proč bych ještě vyčkával? Klenotník měsíc zavřel krám, z výkladu svoje šperky sklízí, obrysy domů v dálce mizí, tak naposled ti zamávám.

mých věčných cigaret a dýmek. Ty žiješ jenom ze vzpomínek a já se stále nevracím. Námořní mapy pokryl prach, mé knihy nikdo neutírá. Nevíš, zda právě neumírám tam někde na ledových krách.

ty se ptáš na příběh svých dnů a on ti odpoví. Co ruka nepozná, to duše neumí.

srnčku jsem doprovázel s kapelou jednu starší zpěváčku.

pracákem do rozkroku. To bude teda bombo. A prdou do hlavy mě pošle na zem těžká usárna. A Kanadou do zubů, jau, to bude kručárna. Pak jsme nějak dohráli a vůbec nic se nestálo.

0: kukuřičný pole.
1: Vyrostl jsi z opice.
0: Kukuřičný pole.
1: A tak si na ní někdy hraješ.
0: Kukuřičný pole.
1: Někdy si na ní hraješ.

0: je krátce po páté.
1: Vlna pohody v Moři Komerce. Radio Folk.

chtěl jsem jen říct, že mám to rád. Když rozduní se těžkej vlak, tu láckou tornu zbalenou, holku s košilí zelenou, každý z nás něco vydrží.

slova mají váhu svou, jak skála pevně stavěná. Někdy jsou hezký, jindy lžou, povíně lehce zmatená. Až oheň zvolna dohoří a slunce šlo už dávno spát, to svoje tichý tajemství

Nad lotosovým květem na vteřinu zastavil se čas. Na břehu, co psi plete dívka, jež má velmi tichý hlas. Je slyšet klapot větru okolo.

mládenec útloboký odvazuje od břehu člun. V rákosí u zátoky měsíce vynořil z vln. Z nebe se na zem sypou stříbrňáky dynastie Čchen. A starý básník Lipo báseň píše na pergament.

0: Folk je železná košile. Radio Folk.
1: Čekává na mě u předměstského kina v kostýmu z rozervaný plachty.

Evropa, znat, že se narodila po válce. Kolébku houpala jí potopa, tisíc let promarnila v zahálce. A když tma je blízko,

vichřice a začne smát se smíchem šašků. Pro ní jsem jenom jeden z tisíce, který svou odvahu má z prášků.

odtud a zůstaň trošku lidská. Už hoří Drážďany, spí Elba. Najdi si na své stezky lékaře, dřív než ti pustí žilou dráby. Jezdi si dál v rezavém kočáře, ten ani smrt už nepřiváví.

zátokách ticha se mi ztratí. V tu chvíli přál bych si nebýt už sám, diváky hledám podél trati. Zkouším tě najít, zkouším tě psát, obojí téměř marně.

dní, o ní však nemá smyslu říkat víc. Nezná-li člověk ty tři, co byly před ní, pak sloka pátá by přišla nakonec. Ta ovšem líčí, jak to všechno skončí, a to bych vám nechtěl předem vyzradit.

o první dítě přišla při výslechu. Druhý se dožilo jen 18 dní. A jak čas běžel, tak zůstávali sami, až v roce charty se syn narodila ty. Přestárlý otec a matka s šedinami a jejich šeptající rty.

Když je noc dlouhá a ty si nezavřela vrátka a všude kolem jsou jen různý seznamy, proč se mě ptáš, jestli existuje láska, vždyť důkazem toho je...

0: a pach strachu v ľudskej hlave. Doma vraveli mi ver, len životu v miery, čo nemá žiadny smer. A každý v neho verí, čo nemá čierny stred. A nastrieľané diery, a nie je vtedy, keď na niekoho niekto mierí. Čo vo mne stále znie a čomu stále verím, miereniu na obed nie, áno, viere v život v miery. Každá potiahnutá spúšť, každá namierená hlaveň plodí mŕtvych duší púšť a pach strachu v ľudskej hlave, čo vo mne stále znie a čomu stále verím, miereniu na obed nie, áno, viere v život v miery. Každá potiahnutá spúšť, každá namierená hlaveň plodí mŕtvych duší púšť a pach strachu v ľudskej hlave, čo vo mne stále znie a čomu stále verím, miereniu na obeď nie, áno, viere v život v miery.
1: První probuzení na moři?
2: První selfie s delfínem.
3: Nebo snad první hrad z písku na pláži.
4: A jaké poprvé v létě zažijete vy? Rezervujte si zájezd za skvělé last minute ceny už teď. Na čedok.cz. Čedok. Pořád je co objevovat.
5: Alzadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
6: Folk na srdci, folk na jazyku. Radio Folk.

odlítli a dětství letělo s nima. A tak se zvesela mlčelo, na burze sbíral jsem desky, i když tam někdy pršelo a padaly taky facky. Jednou ráno jsem se probudil, Rusáky tank byl pryč, a lidi sundali kabáty a hledali

0: Radio Folk. Nasloucháme si.
1: Mám dny, kdy vypadám skvěle a dny, kdy vypadám strašně. Však mám-li být upřímnej, musím říct, že převažujou, no značně.

svěží a dny, kdy jsem velmi tuhý. Však mám-li být upřímnej, musím říct, že převažujou

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

V tvých očích je touha a pohaslý žár. Pár svědců se rouhá, prýs je před lety znal. Prosí a věří, že pozveš je dál. Jen hlupák a blázen by za kliku bral.

za dveřmi prosby a před nimi strach. Ty prosby jsou kámen na misce bach. Otvíráš dveře, jak se otvírá dlaň, a čekáš, co přijde.

0: dál zadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
1: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní dámská toaletní voda Versace Versens 100 ml jen za 1232 korun. Allegro Days jen do 22. června. Když něco, tak Allegro.

stranou. Přejem klidný nebe s tělovavým chápu, ať silný křídla je zpátky donesou. Tratím pevný mosty a volný tratě vlakům, pošťákům psaní s dobrou adresou. Ať každý další den je lepší vždycky aspoň o poznání a zdání neklamou. Ať dočká se i

pardal. Já měla tu zeštíhlej pas a vždycky květiny. A řekněte mi, prosím vás, kdo z vás je bez viny? A vozili mě v bouráku, až čas mi řekl halt.

Kdo mě zná dobře, nemá slitování. Pravda je pravda, holka ujetá. Mám na rameni starý tetování. Nebyl jsem vždycky chcíplej poeta. Nebyl jsem vždycky chcíplej poeta. Tu kotvu s bledou mořskou panou mi vytetoval Číňan v Šanghaji. Býval jsem z těch, co nikde nezůstanou, a často utíkal jsem potají. A často utíkal jsem potají. K čemu jsou mi řeči o věčnosti, bubliny na sítích a mrtvé ryby v nich. Zítra se vypnu, to bude největší můj hřích. Zítra se vypnu a to bude ten hřích.

0: pak ať je tma.
1: Radio Folk. Váš klidný prostor.

zamyšleně hledí na cepy a sudlice. Zas ho něco hryže, brní ho v brnění. Ten člověk sní, že klášter vyplení, že bude nejsilnější, nejbohatší, nejvlivnější, nejmocnější, mocnější než soused. V sousední sedmici říká si, tak to teda ne, to by tak hrál, aby ten vyplenil tolik,

zamyšleně hledí na děla a houfnice, zas ho něco hryže, lepší zbraň tak vymyslet. Ten člověk sní, že sám ovládne svět, že bude nejsilnější, nejbohatší, nejvlivnější, nejmocnější, mocnější než soused. V sousední zbrojnici říká si, tak to teda ne, to by tak hrálo, aby tamten dobil tolik a já tak málo, než takovou závist nechat v lidech klíčit, to ať to nemá nikdo, raději to zničit. Dnes člověk tiše sedí v koutě své kanceláře, zamyšleně hledí na spisy a formuláře. Zas ho něco hryže,

Člověk tiše sedí v koutě své planety, zamyšleně hledí na fotonové rakety. Zas ho něco hryže, už je celý ohryzán. Ten člověk sní, že tu nezůstal sám a že je

může Bůh stát na tvý straně. Můžeš mít všechno, co chceš mít, od darů ošoupané dlaně. A všechno dát a všechno vzít, můžeš stavět schody ke hvězdám, nebo kolem sebe hráz, ale nedoufej,

Můžeš být mladý, krásný, silný, můžeš mít pravdu, můžeš lhát, můžeš mít instinkt neomylný, můžeš se na výsluní hřát, můžeš stát rovně nebo kulhat, můžeš

0: Radio Folk. Váš klidný prostor.
1: Na Rádiu Folk posloucháte hodinu písniček z let 1980 až 1989.

takhle nějak to bylo. Jedlo se, zpívalo, pilo. Princezna zářila štěstím, hotelu nad náměstím. Drak hlídal u dveří sálu, na krku pletenou šálu. Dědové vševědí okolo popelky, žvatlavě slibují šaty a kabelky. Každý si odnáší kousček úsměvu, deštový mraky se chystali ke zpěvu. Hosté se vsiždějí veliké veselce, paprsky luceren metají kozelce a stíny ořechů orvaných dohola pletou s letícím kočárům pod kola. Šmudla si přivezl v odřeným barburku kámošku z dětství prej nějakou sněhurku. Vrátný se ohýbá pro tučné spropitné a kdo mu proklousne, tak toho nechytne. Kouzelník za dvacku vykouzlí 5 bonů a víte na věži opřel se do zvonů. Na zdraví nevěsty, na zdraví ženicha. 2 sousta do kapsy a 1 do břicha. Nál se za oknem objevil skřítek. Rozhnul oponu z máminejch kytek. Pěkně se usmál a pěkně se podíval a pak mi potichu do ucha zaspíval.

lásky letíme světem. Všechny ty pohádky patřily dětem. Dneska už se platí buchtama za skočky. Sudičky se smolí kádrový posudky. Obložem prošlými dlužními úpisy. Koukám se z okna a vzpomínám na kdysi. Jak se mi za oknem objevil skřítek. Rozhrnul oponu z máminejch kytek. Pěkně se usmál a pěkně se podíval. A pak mi potichu do ucha zaspíval.

byl první, co zvedl spad. Malý a křehký ten motýl byl sebevrat. Jen děti se nesmály, jen děti se nesmály.

motýlí výkřik a rána a buďte tu veselí. Jen jeden se otočil, jen jeden se otočil. Jak střepy pro štěstí, do kapsy dal si ta křídla a ruce si pořezal. Ruce si pořezal. Zlétl a pochopil a dal slovům

možná na lidi, co pro pravdu do ohně šli. Někdo se rozčílil, někdo se rozčílil. Podává ruku a světlo, světlo v očích má. Kdo to tu nešetří? Kdo to tu nešetří? Motýlí přání a slib a hvězdy padají.

jestli máš tvrdý puky a rysy, jestli pod krkem to, co má viset, to, co má viset, visí. Kravata tenká ve vzorku zlato, už nejsi v plenkách, už víš jak na to. Kdo chce dokázat urvat pár frček, musí si vázat, musí si svázat krček. Protože společenská smyčka, to je tvůj komplic. Zaškrtí slova, která jdou od plic.

zavaž a utáhni. Zavaž a utáhni. Zavaž a utáhni. Zrcadlo žádám denně o radu, jaký mám uzel dát si

inteligentní, a nebo radši pivní. Do práce vážu, což není hloupé, lodnický uzel, tam se to houpe, až půjde o krk. Mám ještě vždycky v záloze uzlík, v záloze uzlík gordický. Protože společenská smyčka, to je tvůj komplic.

0: zavaš a utáhni, zavaš a utáhni.
1: Na Rádiu Folk posloucháte hodinu písniček z let 1980 až 1989.

Lu se vrhnul, nedopustil, aby dívku pod vodu proud strhnul. Na břeh jí pak rychle vytah na pokraji svých sil, dýcháním sus do pusy pak životu ji křísil. Ona prej mu děkovala za záchranu vděčně a nabídla, že by mohli sušit

se pak poseděli u lahvičky vodky, čekajíce než Vénovi usnou svršky smotky. Alkohol ten, jak je známo, správně vztahy zpevní, v posteli pak rozproudil i stuhlý oběh krevní. Že jsem Katku z vody vytah, sama nejlíp to ví, život se mi zachránil a daroval i nový. A teď mám ještě platit, no to se teda divím, rozčil se Véna v síti.

0: za stolu pohlédnul skrz brýle a povídá, že je třeba rozlišit ty chvíle. Po první jste vytáhnul včas, silná byla vůle. Po druhý jste vytáhl pozdě, k vaší velký smůle.
1: Je krátce po 10. hodině.

0: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
1: S Markem Dvořákem učíme děti první pomoc. I v životě dětí může nastat situace, kdy znalost první pomoci rozhoduje o osudech jejich kamarádů, sourozenců nebo rodičů. Proto nejen školám nabízíme online kurz první pomoci pro děti zdarma. Penny. První pomoc. Hezky česky. Více na penny.cz.

každé havěřky, tuž vylezli jsme z dňury, shodili mundury a kvůli fyskultury jsme turu podnikli. Hrnul jsem se příkladem, bo jsem mě tušil, že se bude losovat, aby přehled byl, kdo s kým zrobí dvojicu, aby v červencovém hicu z Vítkovic na Ostravicu do cíla dorazil. Tiger vypsal ceny, dvě kože z hyeny, aby mohl být odměněny, ten nejzdatnější tým. Nevím, jak to přijde, štěstí stalo, kaj si indě, nechalo mě pokrk v brindě, jestli uhodně těsky.

Po startu hned jak v lize, dostal se do krize, pri ponožka ho hryze a od hladu je mu mdlo. Nic nebylo z té tury, bo nás předjížďali fury, šlapali po ním kury, no hrozné divadlo. Jela kolem sanitka a už se hrnul k ní, jestli pomoc potřebuješ, jenom si řekni. Nabral jsem vzduch do ňader a kopnul ho do hader, řeci přidej, kyste saber, bo jsme poslední. Zoch rezignoval, už jsem ho neprovokoval, psychicky než ten kroval, k rychlosti větší, stejně noha míně nohu. A tak se modlím k Bohu, to jako bezpartijní mohu, ale nic to neřeší. Poslední eso jsem ale v kapsi měl, sám jsem o ním do včilejška ani nevěděl. Byl jsem tak smířený s tím, že pozbudeme ceny, ty kožuchy z hyeny, že jsem si nevzpomněl. Dal jsem mu chleba a kus špeku a ze samého vsteku jsem žuchlal jenom veku. No co jsem měl robiť, taky peň se těžko hledá, co jde ráno bez oběda, ani plán se podlézt nedá, musí se překročit. Na šachtě jsou také hromské zákony, že jak není špeku, tak nesu vykony. Já kdyby jsem byl dajiny, hned jak jsme vyšli z lajny, mohl jsem ten cizokrajny kožu.

svoje lidi. Já nežiju sám, na všechno mám svoje lidi. Můj knihkupec mi schání knižní novinky.

Mládenci byli však natolik laskaví, že mi ho sehnali, prej se tu zastaví.

Všechno zhaslo za rozpůlenou zdí. Foukáme mlhu na sklo a posloucháme tmu. Kreslíme prstem křivky přes rozpálený sny.

smlkli pivní smyčce, asi půjdem spát. Bylo mi 38.

taháš za bílý vlasy, když na prsou mi spíš. Snídaně na peřině, každej z nás má půl. Máme to krásný časy, nikde žádná mříž. Pravda je v suchým víně a svět se klidně zul.

ten tichý hřbitovní nářek větru, to je vzdálenost od starých lidí. Veškeré vzdálenosti slyšíš v tichu, vzdálenost syna od otcových radostí. Prý chodíme okolo, prý jdeme vpřed, prý jsme zavostali, prý jen. Pravděpodobný žal, pravděpodobný svět, pravděpodobná láska, a pak se dožijeme let. Představ si tmu a pár ran do obličeje, ránu kolenem od země do břicha. Injekční stříkačka s benzínem srdce ti zaleje, ale nejvíc bolí ta představa tichá.

pravděpodobný žal, pravděpodobný svět, pravděpodobná láska. A pak se dožijeme let, pouze představy jsou bolestivé. Mimo představy se dá všechno přežít, všechno unese chodník, vraždu i lásku milenců a potom kočku, která dovede ve tmě žít. Žiju úplně jinde a o tom něco víš, ale hledej, není k nalezení jen pravděpodobný žal, pravděpodobný svět, pravděpodobná láska. A pak se dožijeme let, když se na tebe dívám, vidím, jak vypadáš, zkušenost mi poví, kdo pravděpodobně jsi. Nikdy se nedozvím, co se na všechno říká. Pravda je parová tanečnice a pro každého zvlášť tančí.

žal, pravděpodobný svět, pravděpodobná láska, a pak se dožijeme let. V tom tichu slyším nad sochou starého Inka monument času a nikdy neporozumím, nepochopím, proč byla řecká socha strakatá. Žádnej důvod nepochopím. Pravděpodobně mělo to důvod, někdy nervy i slovo nevydrží, jen pravděpodobný žal, pravděpodobný svět, pravděpodobnou lásku, a pak se dožijeme let. V tom tichu slyšíš všechny kroky vrahů, milenců a bláznů, a jak je svět velký, to si sám určíš. Umřeš a narodíš se jen za svou osobu, na to zapomenout nesmíš. Je pouze ticho a v něm slyším pravděpodobné vzdálenosti, ale hledej, není k nalezení. Jen pravděpodobný žal, pravděpodobný svět, pravděpodobná láska, a pak se dožijeme let. Ostrý vzduch, ostré slunce, ostré hory, strmé skály a květiny. Kdo je ještě jednou uvidí? Snění tibetských mnichů, chrám Einsteinových myšlenek smělý, anebo bača s ovcemi. Každá výhra je zároveň prohra, po každý konec zvítězí. Jen pravděpodobný žal, pravděpodobný svět, pravděpodobná láska, a pak se dožijeme let. Křesťané prostřeli ubrus svědomí, k stáru je to ubrus z nejhorší špeluňky, jen vidím ze svého místa, že mi nikdo nerozumí, a že pravděpodobně slunce zapadá za hory, a co je vesmír, snad jenom ta chvíle, kdy se člověk do propasti řídí. Jen pravděpodobný žal, pravděpodobný svět, pravděpodobná láska, a pak se dožijeme let.

zásadně mi vykaj a holky přede mnou se výhradně oblíkaj, i když jim není zima, co se to stalo s nima? Začíná na doba těžká, těžko věřit, že jsme se dožili dna.

mám s Dorantem, na to štrábit se s Harantem. Hej čatku, kdybych mohl žít život zase od začátku, byl bych boháč, našel pro své děti matku. Co si to zde namlouvám, zemřel bych chudý a sám, tak jako teď. Začíná nám doba smutná, už si nemůžem dát všechno, co nám chutná. Místo extra porce

Bojím se žen, které bijí muže důdkami po těle. Bojím se vyčiněné tygří kůže hned vedle postele.

sadu. Bojím se cvičených dok, když pán je slepý. Bojím se dealerů drog i lidí, co jsou moc happy. Bojím se nebe, bojím se pekla.

jsem si skládal na stůl srdíčka, až mi z nich vyšla osmička. Hle, nekonečno ze dvou malých vypečených nul, a ty si bez váhání sáhla jen na špičku dovnitř.

0: a mír je mezi náma.
1: Živá voda v moři hudby. Radio Folk.

v sobě 4 promile, tak se chci promilovat kránu. Dneska mi asi omylem usedla touha.

že mám tak nízké cíle. A v průsečíku závratí, kde jak dvě řeky těla splynou, vše zlé se v dobré obrátí.

Než půjdu zítra ráno do práce, vezmu si igelitku byla, nasunu do ní čtvrtku kuřete, co po dětech mi od večeře zbyla. Ve stánku kouknu se, jak hrála Slávie, poslední dobou jí to venku nějak šlape. Vzpomenu na včerejšek, prej kdo nepije, nežije, jenom to nepřehánět, v tom je to sakra chlapé. Kdysi jsme zpívávali, žijem v novém dvoru, a sem tam z kombinátu pronášeli kalíř.

Na olympiádě běh na 100 metrů, už se mě bohužel asi nikdy nepodaří. Ještě tak zazlobit a čůrat proti větru. Už nejsme mladí, ale ještě nejsme staří. Možná mě jednou přiměje k zamyšlení, až mě pumpař nabídne 4 zmrzliny. Třeba si řeknu, tohle už pro mě není, a nechám vyměnit svůj dnešní život za jiný. Kdysi jsme zpívávali, žijem v Novém Boru, a sem tam z kombinátu pronášeli kalíšky, a

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

Folk je železná košile. Radio Folk.

Vždyť víš, že voda se neutopí, plamínek nespálí, lávky jdou přes příkopy.

kreslí si superstáry na tričko. A co mý kamarádi, co tam na mě čekaj? Střihnou si aspoň někdy rock'n'roll. A nebo čtou jen skutky svědců FL věka.

0: voňavou trávou.
1: Folk na srdci, folk na jazyku. Radio Folk.

Počítám svůj život na vteřiny a doufám, že ten další bude jiný. A co jsem měl, to vám dám, co musím, to udělám. Chci vám ještě jednou poděkovat, zakázat plakat a hořekovat.

věčný prach se veze ve vesmírné káře. Jen pocit strachu

0: První probuzení na moři?
1: První selfie s delfínem.
2: Nebo snad první hrad z písku na pláži.
3: A jaké poprvé v létě zažijete vy? Rezervujte si zájezd za skvělé last minute ceny už teď. Na čedok.cz. Čedok. Pořád je co objevovat.
4: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. No nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
5: Vlna pohody v moři Komerce. Radio Folk.

0: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.
1: Chtěl bych ti říct, pořád mám tě rád, i když není to lehký, sama nejlíp víc.

zas ti chci věřit. Každý tvý slovo a každý tvůj vzdech

říct, Ježíš, co jsem to chtěl, Bože dobře to ví, protože ne mě tam, abych mohl jí říct. Lady si má. Za dlouhých večerů v parku čekám, zvedám telefon, halo, kdo je to tam? No tak jak se máš? No to je ona, tak už můžu jí říct.

na konci města a hluboko v duši. Umírá špitál na konci města a hluboko v duši. Umírá špitál na konci města a hluboko v duši. Umírá špitál.

0: Živá voda v moři hudby. Radio Folk.
1: V této hodině hrajem na Radio Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu. Tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.
2: Padá rosa do trávy a než měsíc vylil. Na kaskády šíje skal světlo melancholie. Malá mu klestí na oheň

trávy a podle souřadnic. Hledej místo mimo stisk chapadel chobotnic. Tady v lomu v raních ber

této hodině hrajeme na Rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

a na chodníku klouže led. Necháme se svést jednou z cest až k náměstí, kde se točí kolo pro štěstí, sněží a před hospodou psům se ježí hřbet, než si páni dají pět, ať už zaplatí. Ani psí oči už na ně neplatí. To se stalo někdy teď, svět mi skočil o 10 let.

ptáš, jen pár vět, rychle a hned to tajemství. Tak mi řekni, milá, co teď s tím? To se stalo někdy teď, svět mi skočil o 10 let a modrý život už nedržím. Držím tě za paže, kdo nám to zakáže, a místo popela na hlavě sním.

pole. Zaklapnou dveře. Utíkej k lesu cestou přes pole.

kamera nezazněla. Zbývá mi nezapomeň, co ti tu všechno vzala voda.

této hodině hrajeme na rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

si zpíval blues. Byl jeden autobus, byl jeden autobus. A zvolna trousil trus, byl jeden autobus, byl jeden autobus.

jeden autobus a ten si zpíval blues. Byl jeden autobus, byl jeden autobus, byl jeden autobus, nechodil voz.

jeden autobus a ten si zpíval blues. Byl jeden autobus, byl jeden autobus, byl jeden autobus a zvolna trousl

Za dveřmi prosby a před nimi strach. Ty prosby jsou kámen na misce Bach. Otvíráš dveře, jak se otvírá dlaň, a čekáš, co přijde.

Ptáš se, na co myslím, ino, myšlenek je celá spleť, dnes mi dali na hodinu generační výpověď, mám v srdci časovanou minu, kdy to přijde si.

mi dali na hodinu generační výpověď. S bohem vůni dívčích klínů již mi provonila pleť. Já už dostal na hodinu generační výpověď. Ptáš se, na co myslím, syno, proč jsem bledej jako zeď? Dnes mi dali na hodinu generační výpověď. Popus spojku, přidej plynu, nerozlížej se a jeď. Já už dostal na hodinu generační výpověď.

0: pouze v UniCredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5000 korun. UniCredit Bank.
1: Alzadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
2: Vlna pohody v moři komerce. Radio Folk.

východních despocích, tam matky své děti bijí. Denně místo snídaně za loužičky ve vaně, denně místo snídaně za loužičky ve vaně.

se blíží první bouřka z jara. Přichází s půlnocí, když na půl oka spíš. Čáry se kříží a blesk a hrom a náraz. Ještě jsem neprocit, ty ještě netušíš. Když někdy pláčeš, že bojíš,

sáček, vložit sáček do hrníčku. Odsávat, odsávat, ztrácíme ho. Kam strkáš tu lžičku, Petře, co jsme si říkali o hygieně? Jak to, že nemáš rukavice? Kde je teploměr?

zůstal starý gramofon, pár fotek a tvůj autogram. Není to vůbec žádnej fór, že na tebe dneska vzpomínám. Tenkrát, když jsi odcházel, namaloval jsi mi dvě křídla. Řekl jsi, kdybych se nevracel. A vůbec, už jsi někdy vzlítla.

Tenhle ten vousatý šedivý strýc při dobré vůli mohl by být bůh. Koukněte právě teď rozjasnilíc a z dýmky vypustil kouřový kruh. Před sebou skleničku fernetu má, občas si dopřeje nahořklou chuť.

0: otevřela glas, pak sklopí oči a musí se smát, jak snad dodal by svou svatozář šas.
1: Na sále začnou jazzmeni hrát, své nevesele opojné blues. Saxofon chrapí, jak to mám rád, a černá holka má hlas jako brus. Zda byl ten starý muž bůh nebo ne,

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

očích jeho odlesk, jak sníh na skalách taje. Tam baba s panou vedou hádky o světlech života.

jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní suché krmivo Royal Canin Maxi Starter Drůbež 15 kg za 1530 korun. Allegro Days jen do 22. června. Když něco, tak Allegro.

Bez lásky není nic, bez lásky není nic, bez lásky není nic, bez lásky není nic.

0: bez lásky není. Není. Nic.
1: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.

láká tolik, vzdálená je blízká. Město si nechal za zády, zajíci dělají rošády a z křoví někdo tiše vlajku píská. Najednou připadáš si nějak prýma, svobodnej a tak, prostě tak, tak nějak.

pojď dál, pod sebou pevnou zem, pojď dál, ať jí rozmelounem a meky, myky, vrt a dál už nic, dál nic. Mlhavý ráno zatratí, u cesty roste kapratí, zbalíš si deku, spacák, celtu, pytel, pytel. A kdyby nějakej úředník začal ti říkat, co a jak, zbalíš si deku, spacák, celtu, pytel, pytel. Důležitý je to, co seš, odkud si přišel,

pod sebou pevnou zem, pojď dál, ač ji rozmelounem, a meky, meky vrt a dám už nic.

pod sebou pevnou zem, pojď dál, ač ji rozmelounem a meky, meky vrt a dál už nic. Dál.

žádný věci oslavenec nechce. V diskuzi tři týpci kašlou na to, socky ať jdou bez darů a lehce. Oni berou parfémy a zlato, v mapách prej je na tom místě hvězda, silnej Wi-Fi signál jak dar z nebe.

kožich. My ostatní zahrajeme pecky, ať se paří na narozkách božích. Když si online stačí světlo svíček, prej i malý vzpomenutí platí. Plácnem za vás Big Yes u Yes.

mezi okny. Všude kolem plochy, bílé plochy jen.

zadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky o 5 až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.

nejsem však z mužů, kteří jdou a bez hlavě to risknou. Nejsem však z mužů, kteří jdou a bez hlavě to risknou. Já jsem s tím zašel za ženou a dal to na úváženou. Ona však rázně pravila,

Bylo jaro v srdce mé, šeptalo vstaň a půjdeme. Noc byla vlahá, měsíc hrál barvami duhovými. Noc byla vlahá, měsíc hrál barvami duhovými. Přede mnou teplá večeře a za mnou dveře nevěře. To dilema je k popsání jen obkročnými rýmy. To dilema je k popsání jen obkročnými rýmy. A tak jsem vyšel

odpůrce kondomu neubližuju nikomu, jen kráčím k zatracení. Neubližuju nikomu, jen kráčím k zatracení. Udělal jsem si dvě děti a pomýšlel bych na třetí, a v tom je moje prokletí a taky moje šance. A v tom je moje prokletí.

0: Wanze. Wir gehen so zusammen.
1: Cestou z Protivína do Těšínova nacházíš, co tě těší znova. Nacházíš, co se tak rádo schová cestou do Těšínova. Cestou k Těšínovu, zády k Protivínu, kde jsi vážil pro a proti každou

do Těšínova, i co je malé, velikost v sobě chová. Uprostřed cesty krčí se křeč.

jak topolův masopust. A mysl se vrací k dalekým břehům, snad ještě kousek.

Chtěl bych poděkovat docentovi z Fritku, že 30 korun zhrabnul za jednu radu, že bezvadně mi pomohl, co se týče krtku. Do dneška jich mám plnou zahradu, karamba. Předloni jsem tvrdil Brávkovi do oči, že mu dám kobzoli, denně 4 hrnce. Ta svině už se ku mě slušně před ke mně otočí, z celé sadby vylezly mi akorát krtince, karamba. Onehdy jsem dostal chuť na polský jídelníček a nastrkal jsem do hliny hrubo fazoli. To místo přesně pamatuju podle prázdných tyček, ale do včelčka mě z fazoli břucho nebolí, karamba. Předloni to byly ty nešťastné kobzole a na švance rozhryzeny telefonní kable. Loni metrák žita a všecky fazole, kdyby se měl bilancovat, tak by jsem ho zabil, karamba. Včera mi od něho přišla jasná zpráva, historický pohled prekrát.

Chtěl bych touto cestou vřele poděkovat, pane docent Fritku, ale čert vás vem. A těch 30 korun si dejte zaramovat v rámci dobrých vztahů se sodružským pozdravem, karamba.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

ve skříň, a když jsem chumáč prachu ze dna zvedal, já z nenadání našel jsem ten sešit, co jsem kdysi marně hledal.

chtěla sešit jedním dechem. Co stránka, kousek víkend, vystřiženej aparátem s měkem. Pár fotek party drsňáků, co nevědí a zatím jenom tuší. A pod krempama širáků jim odhodlaně odstávají uši. Těm fotkám nijak neuškodil čas,

jsem stránkama a v duchu zase šlapal suchou trávu. Nějakej bacil touhle si na svý bok.

skalami a tušil, že co hledá, už tu není. Tam občas píše s panami a Dany, ten se dneska znovu žení. I ostatní už sebral čas a jako voda obrousil jim rany. A z velikánských balvanů na drobnej písek

0: První probuzení na moři?
1: První selfie s delfínem.
2: Nebo snad první hrad z písku na pláži.
3: A jaké poprvé v létě zažijete vy? Rezervujte si zájezd za skvělé last minute ceny už teď. Na čedok.cz Čedok. Pořád je co objevovat.

ústa zmlknou, není nutné něčím být. Slyšíš, jak i velké stromy mlčí.

Na dlouhé chodbě zavrzaly kroky, jednoznačně chůze ženských bot. Dokážu si představit i ty boky a pozor, holka, teď tam bude schod. Po dlouhé chodbě se ty kroky blíží, moje dveře jsou jak magnety. A teď stojí, snad se nerozhlíží a pozor, ťuká, je to tvůj soused a ne ty. A tak jsem zůstal sám.

se šepot, něco si ve dveřích šuškají. A ve mně co si vře tam někde ve spod a zazdí, hele, už se s ničím netají. A tak jsem zůstal sám,

protože všude bylo sucho, všude kam přišel. Byl dav jedno ucho, tak hezky vyprávěl o vodě z hůry, že lidi do kapes

0: pár minut po 19. hodině.
1: Folk na srdci, folk na jazyku. Radio Folk.

0: ostravu.
1: Sníh se tiše snášel z baru Fénix vedle divadla. Vyvádějí Mikuláše nahoře v bufetu, už se svítí. Paní Květa dělá hercům čárky a já dole

0: Přivedl jsem domů božce nádhernýho nosorožce, originál nosorožce, koupil jsem ho v hospodě. Za 2 rumy a 2 vodky, připadal mi velmi krotký, pošlapal mi polobotky, ale jinak v pohodě. Vznikly menší potíže při nástupu do zdviže, při výstupu ze zdviže, už nám došlo lehce. Vznikly větší potíže, když božena v negliže, když božena v negliže, řvala, že ho nechce. Marně jsem se snažil božce vnutit toho tlustokožce, originál nosorožce, co nevím. Vidíš v obchodech, řvala na mě, že jsem bohem, pak mi řekla, padej s bohem, zabouchla nám před nosorohem, tak tu sedím na schodech, co nevidím souseda, jak táhne domů medvěda, originál medvěda, tuším značky grizzly, už ho ženě vnucuje a už ho taky pucuje a zamčela a trucuje, tak si to taky slízli, tak tu sedím se sousedem s nosorožcem a s medvědem nadáváme jako jeden na ty naše slepice.
1: Vlna pohody v moři komerce. Radio Folk.

Šel včera městem muž a šel po hlavní třídě. Šel včera městem muž a já ho z okna viděl. Na flétnu chorál hrál, znělo to jako zvon a byl v tom všechen žal, ten krásný dlouhý tón. A já jsem náhle věděl, ano, to je on. To je on. Vyběhl jsem do ulic jen v noční košili. V odpadcích z popelnic krysy se honily. A v teplých postelích lásky i nelásky tiše se vrtěly rodinné obrázky. A já chtěl odpověď na svoje otázky.

Dohnal jsem toho muže a chytl za kabát. Měl kabát z hadí kůže, šel z něho divný chlad. A on se otočil a oči plné vran a jizvy u očí celý byl pobodán. A já jsem náhle věděl, kdo je onen pán. Onen pán. Celý se strachem chvěl, když jsem tak k němu došel.

ten muž, podomní obchodník. Šel, ale nejde už, krev skápla na chodník. Já jeho flétnu vzal a zněla jako zvon a byl v tom všechen žal, ten krásný dlouhý tón. A já jsem náhle věděl, ano, já jsem.

rozespátý marně hledám oči tvé a ve světle bílém pak se v duchu vrátím ve vzpomínkách do dětství. Je to možná sobectví,

hodin končí představení, balím kufřík s kytarou. Zas po létech cítím tvoje pohlazení a tak se dám do vlaku. Bez motýlka, bez fraku, jedu nocí hledat.

cestě lesem a nesou jména ulic. Budoucí děti se rodí do demolic. Pravidla lesa se vrací a tak platí. Z lesa jsem přišel a do lesa se vrátím. Kde jsou ti všichni, co tu někdy byli? Chodili nocí a těžkou vodu pili. Zářili mládím a marností svých let. Jak brousit kosu a hrůzou z ní se nesvíjet. Kdybych měl střechu, neviděl bych nebe. Kdybych měl stěny, nepotkal bych tebe. Kdybych měl dveře, neznal bych, jak leden zebe.

slunce, rudá hvězda uranu. Válí se v hlubinách, jak kocovina po ránu. Jdou tiché hlasy v korunách od rozednění. Jdou děti času a pěna dní se v žilách pění. Jdou cesty lesem a nesou jména ulic. Jdou cesty lesem, kde rub se mění na líc. Pravidla lesa jsou zpátky a tak platí. Z lesa jsem přišel a do lesa jsem přišel.

0: před malou chvílí bylo 20 hodin.
1: Kolik písní umíš, tolikrát si člověkem.

se už vůbec o posádku, jež vezla obilí, sklad bavlny a chmel. Když mužstvo skončilo svou pranici a hádku, tu řeky nechali mě plouti, kam jsem chtěl. Hrom s bleskem házeli

do nich se občas noří zasněný umrlec, jenž právě utonul. Jsem poloostrovem, jenž houpá na svých březích trus ptáků křičících, když mají v noci hlad. A utopenci, jež jsem vlekl na řetězích, sraženi vlnami, ztráceli schnilý šat. Mě zabloudilou loď, vrženou za vichřice, do vzduchu bez ptactva, za gigantický plot. Mě nezachrání už záchrana plachetnice, můj trup je opilý, přívaly slaných vod.

0: když mi praskne kýl, kéž sletím do moře.
1: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.

z dýmu prošlých vteřin voní moudrost let, čas krajánků, co v krajpách za příběh loudí, aspoň na chvíli stín.

snášel z baru Fénix vedle divadla. Vyvádějí Mikuláše nahoře v bufetu, už se svítí

srdce vzít. Starý pádlo Bůh ví odkud a bílej šátek holky, co hledala v řece klid. A raní slunce, když se korunami stromů v mlze mezi kmeny

Prošel včera městem muž a šel po hlavní třídě. Šel včera městem muž a já ho z okna viděl. Na flétnu chorál hrál, znělo to jako zvon a byl v tom všechen žal, ten krásný dlouhý tón. A já jsem náhle věděl, ano, to je on. To je on. Vyběhl jsem do ulic jen v noční košili. V odpadcích z popelnic krysy se honily. A v teplých postelích lásky i nelásky tiše se vrtěly rodinné obrázky. A já chtěl odpověď na svoje otázky.

Dohnal jsem toho muže a chytl za kabát. Měl kabát z hadí kůže, šel z něho divný chlad. A on se otočil a oči plné vran a jizvy u očí celý byl pobodán. A já jsem náhle věděl, kdo je onen pán. Onen pán. Celý se strachem chvěl, když jsem tak k němu došel. A v ústech flétnu měl od Hieronyma Boše. Stál měsíc nad domy, jak čírka ve vodě, jak moje svědomí, když zvrací v záchodě. A já jsem náhle věděl, ano, to je darmoděj.

po domech jehly se slovníkem. Šel včera městem muž, podomní obchodník. Šel, ale nejde už, krev skápla na chodník. Já jeho flétnu vzal a zněla jako zvon a byl v tom všechen žal, ten krásný dlouhý tón. A já jsem náhle věděl, ano, já jsem on.

Přivedl jsem domů božce nádhernýho nosorožce, originál nosorožce, koupil jsem ho v hospodě. Za dva rumy a dvě vodky, připadal mi velmi krotký, pošlapal mi polobotky, ale jinak v pohodě. Vznikly menší potíže při nástupu do zdviže, při výstupu

nutit toho tlustokožce originál, nosorožce, co nevidíš v obchodech. Řvala na mě, že jsem bohem, pak mi řekla, padej s bohem, zabouchla nám před nosorohem, tak tu sedím na schodech, co nevidím souseda, jak táhne domů medvěda, originál medvěda, tuším značky Grizzly, už ho ženě vnucuje a už ho taky pucuje a zamčela a trucuje, tak si to taky slízli, tak tu sedím se sousedem s nosorožcem a s medvědem.

0: zatoužil jsem včera za kliku.
1: Vzít u nočního podniku
0: s balíčkem oběživa.
2: Hou, hou, s balíčkem oběživa.
0: Žízeň už na mě klečela.
1: Nebylo jistý docela,
0: že Lojza točí piva.
2: Hou, hou, že Lojza točí piva.
0: Ulípit maják ve štole,
1: židle obrácený na stole.
0: Jo, to byl smutný obraz.
2: Hou, hou, jo, to byl smutný obraz.
0: Tak před hospůdkou zavřenou,
1: s náladou rázem zkaženou,
0: řekl jsem si, to je podraz.
2: Hou, hou, řekl jsem si, to je podraz. A že jsem nejlepší a žádná dvojka, mistr světa, hvězda zločinu, vedoucí výčepu Alois Chvojka,
0: zapláče zatím, co já prchnu počinu.

0: ve okně křachnutí.
1: Rámusu dělalo fůru.
2: Hou, hou, rámusu dělalo fůru.
1: Přes květináče schozený
0: a cáry záclon uzený
1: dělal jsem inventuru.

0: nade mnou na účtenku začal počítat. Tak to máme?
1: Pelargonie.
2: Stol.
1: Jedno okno, dvě.
2: Stěl.
1: Záclony pak tři.

spoždění ještě doženem. Teď sem hochu, pojď. Něco ti povím. Ty víš, co je bludná loď? Takový koráb, prý je jich moc, co bez posádky bloudí. A když je noc, tak straší námořník. Ti víc než bouře se bojí toho zvláštního kouře, co ohlašuje bludnou loď. A mají strach, když ji vidí houpat se na vlnách. Jenom se nesměj, je to tak. Jenomže já hochu, já znám bludný vlak. Podívej, je to tvoje první cesta, tak měl bys znát příběh rychlíku 3050. Nočního vlaku, který jednou ze stanice vyjel ven a prvním hradlem řádně ohlášen, nedojel už do žádné stanice. A od té doby nejvíce bývá vidět na tratích, jako je tato. A za nocí jako tahle. A kde jenom jedny koleje v té chvíli jsou, tam vlaky dva se nesnesou. Koukni do zrcátka, jak jsi zblednul. To znamená, že už se bojíš. Svítí červená, máme čas, já to dopovím. Protože ještě o tom vím, že tenhle bludný vlak nikdo neřídí. Nemá strojvůdce, jezdí bez lidí. Představ si, že semafory nevadí mu vůbec. Sám správnou výhybku si nahodí. A jezdí si, kudy chce ten 3050. A zmizí dřív, než stačíš poplach udělat. A teď ti řeknu něco nakonec. Ještě taková divná věc tu je. Totiž, když nějaký vlak snad se srazí s tím rychlíkem 3050, tak ten bludný vlak tam pak nenajdou. A jen trosky vagonu druhého vlaku jsou rozházeny u tratě a svědků pár vždycky popíše nejdřív hrozný žár. A potom zvláštní zář kolem vlaku a za okénky žádná tvář. Prosím tě, tak už se netřes, přece nebudeš se bát. Víš, celý ten rychlík 3050 je jenom vtip, který vyprávíme nejdříve každému cucákovi, co je u nás poprvé. A myslí si, že už všechno zná. To nám to uteklo, svítí zelená, tak jedem. A už se netvař vztekle, tak. Podívej, proti nám jede vlak. Už ho zdravím, teď zastaví. Ne, jede rychleji. Pro boha, po naší koleji. Nesměj se, tohle není vtip. Máš pravý oči, vidíš líp než já. Okna vagonu září do noci. Horko najednou, pojď mi pomoci. Podívej, to není možný snad. Má na mašině číslo 3050.

na parketách zůstaly, pravda je tenká, černá šmouha. Na schodech stopy, jako by ještě dýchal, za dveřma na dvůr, jim letá strouha. Pršelo pár dní, tvojí vůni voda někam odnesla. Stojím v předsálí, vzpomínky se posadily do křesla. Čáry na duši mi zůstaly, vyrytý černě, nesmazatelně. Občas to pálí, to potom prstem na skály kreslím tvůj obraz docela věrně. Tichomír a klid, to je to, co mi tu vždy

Dny a týdny škrtají, život si letí, vypadá jasně. Na tvoje fotky dívám se už jen potají, v noci v půl třetí píšu ti básně. Uběhlo pár let, vzpomínky se točí pořád dokola. Chci tě zas vidět, nebo aspoň strašně nahlas zavolat. Lásko, vrať se mi, nemůžu se pohnout.

jsem v bouři trosečných. Chtěl bych na pevninu pro dvě slova, pro prchavej okamžik. Díky za všechno, co teď už jen někdy v noci zdá se mi. Lásko, vrať se mi, vrať se mi. Lásko,

On ten muž bez lsti, rány a bolesti nesl a pokorně snášel. My hodni odplaty, já stejně jako ty. To bylo pro viny naše, posmíván proboden, za hradby vyveden, na místo smrti na Golgatu. Opuštěn, zrazen sám, důdkami bičován.

gulagy osvětím. Člověče, ty jsi kým? Kainem, co zabil svého bratra. Století hekatomb, lágrů, plynu a bomb. U Šviníka si vleče chátra. Co dětí jsme zabili, dřív než se zrodili. Kde kdo umírá opuštěný, kdo z nás je bez viny. To byl jen jediný, zrazený, zbytý,

0: on ten muž beze lsti. Rány a bolesti nesl a pokorně snášel. My hodní odplaty, já stejně jako ty, to bylo pro viny naše.
1: Živá voda v moři hudby. Radio Fol.

já potkával je každý den už jako malý kluk. Ten bufet mohl mít jméno Mokrej loket. Tam stály jako sochy tupým dlátem tesaný a oči měli prázdný jak studny kamení. Ten první vypad z lochu, kde byl dlouhých 15 let. On měl rád svoji ženu, nějakou Bertu. Přerazil vejpůl pošťáka, co za ní denně les.

doma dost a za oltář mu sloužil smysen ve snu. Když to všechno čistil, tak z laufu vyšla rána, chyt to jeho soused. A svědků bylo dost, ten třetí přejel Fordem někde něčího strejdu, co po čáře se motal jako zvíře. Jeho brzdy v dešti s mlhou už nebejvaj nic platný a rychle žít je zrádný. Tak stopka na pár let, ty chlapy byli stejní jako já, anebo ty.

někde chodník a mám jen na výchovu nezbyl čas. V tej boudě s nima bydlel frája, co byl jejich pasák, tak rána těžkou pěstí, než přijeli, tak zhas. Ty chlapi byli stejní jako já, a nebo ty,

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

díra, práce nevoní. Mě chutnají holky a chladný nápoje a na zahrádkách stolky a život bez boje. Mě chutnají holky a teplé nápoje a na zahrádkách stolky a život bez boje.

komu nesedne, do tří sedět v páru a stávat v poledne. Pak namažu si krajíc a ty div se člověče, vždyť práce není zajíc, který někam uteče. Pak namažu si dva krajíce, div se člověče, že práce není zajíc,

0: až budeš jednou sám a nebudeš mít plán. Venku taky špatnej den, ty nebudeš chtít ven.
1: To je dřina, pane Hájek.
0: Vem 3 centy sebou,

co s námi to dělá, když spustí jak dělat, takovej tichej hoch a jaké je to divo.

0: Vlna pohody v Moři Komerce. Radio Folk.
1: Nelidský je můj osud spíš, nikde tady nemám skrýš, nikde jíst mi nedají, tak si šeptám potají, co by řekl.

to možný, tohle to možný to je. Malej je malej, však to přežije. Malej je malej, vždyť si ještě užije. Je, až bude velkej.

Pověz mi, starče, proč máš hlavu v dlaních? Co nejvíce člověka, když přichází do let? Co nejvíce na světě člověka může bolet? To poznáš, panáčku, co jsou to klouby, ale horší je, že život se tak

se až blízkou se vidle, mihne se pažba, neschopný s výdlemi budu stát jako zrádce. Nejvíc bolí první vražda, nejvíc bolí první vražda.

ale jenom jeden z nich tam dojel v tom mraze. Je 9 hodin ráno, letní neděle, rodinky s dětmi plné kufry, tváře veselé, a každý hned se táže, kdo pak dneska vede vlak. Načež z klampače se ozve, ano, je to tak.

0: dneska pěkný
1: den. Máme dneska pěkný den.

očích mi praská večerní nestálost. Karneval v maskách teď přejde most. V tvém oku tříska je má gondola. Benátky zblízka odraz od mola.

pro koho? Snad aspoň ty se usměješ, deštivá obloho.

0: živá voda v moři hudby. Radio Folk.
1: V této hodině hrajeme na Rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

náměstí, o půlnoci, to je div. Prázdná obloha, hvězdy spí, jen já jsem živ. Plná výloha, věcí přesně na míru. Nové století v tisíciletém.

někdy cizinka, jindy zase moje choť. Temné postavy, neohlížej se a pojď. Poblíž pomníku stojí řada bakhantek.

této hodině hrajeme na Rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

píseně buket pro nevěsty i kvítek pro rekruty. V počátku, uprostřed, na konci cesty, ať je to hodný či krutý.

této hodině hrajeme na Rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

až jednou najdeme na sebe čas i klid. Budu ti povídat, můžem si vysvětlit. Spasitel nepřijde, tak píše starý list. Hluboce zraněná láska je nenávist. Padá to ze zhora, z nebes jak z olova. Snad jenom pokorou něco se uchová. Proměna chrání nás před vlastním zoufalstvím. Snad ještě máme čas najít, co dělat s tím.

Když objeví se stín, blízkost je vzdálená, slza je bolestí, akord

Okna fabrik na umění do tmy září, to zasedají štáby. Trh nikdy nespí, budou Vánoce, je třeba podojit.

Já jsem osamělý pěšák, bloumám bez cíle a střílím do šuplíku. Hluboko v týlu, správce skladu cizích nápadů. Souboji o Petržel blázní, vzdálen na míle, depeše čtu ze zvyku. Ve starém stylu pasti kladu a šedí.

čas bojí, cestu neznají. Žít, nežít, zemřít, záleží na ztrátě. Chodila s mužem v černém kabátě. Je mlha na vodě, červen 30. Stromy uhnívají dole, měsíc je dojatý. Cítím puls a tlak, vše duní jak tůň. Někdo stojí vzadu, tam co mrtvý je kůň. Neřekla slovo, ticho na drátě, odešla

0: krátce po jedné hodině.
1: Radio Folk. Plavba na folkové vlně.
2: We'll meet again. Don't know where.

se do sebe na 8 knoflíků, vezmu si sebou jen kapesník čistej. Jak hlemíš v ulitě, jak párek v rohlíku, budu si konečně sám sebou jistej. Nájem jsem zaplatil půl roku dopředu, ledničku rozmrazil, zavolal milé.

barevný čísla, baletní chůze a chvilkama step. Mám z toho tance už bolavý třísla.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch the

drtí moje spánky, páře moje břicho. Hluchota té ozvěny,

0: zrovna teď bez sliny, hoď po mně alespoň šutr.
1: Kdož nemaj torturu za vkusnou, ať mě jen s odporem minou.

jsem mohl, to jsem si podělal, co jsem mohl, to jsem si zhatil. Dozrál čas, abych se oddělal, aby jsem šredně platil. Jenomže s rypákem mu hlavně, jak si tak do ksichtu mířím. Už se zas neštvu tak úhlavně, možná se dokonce smířím.

0: krátce po druhé.
1: Živá voda v moři hudby. Radio Folk.